0: Kdo chce tančit lembet pol, musí umět lembet krok. Nesmí se bát, pořádně zavolat.
1: Oj!
0: A kdo začne první krok, bude tančit celý rok. A bude rád, že umí lembet vol. To je ten tanec skvělý, tančí ho už svět celý. A každý, kdo to umí, je jak z gumy.